nić wklouzává, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisí kabát noci černý.

krásnou ruku dínu, co umých mou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rokou týdnu, co umí v nohou leží, pak jsou vykročí.

šandár trukľáti. Znali neverško naňáty, že byl im snúči guľáty. Starosti divu

Dobrý večer, dorogé slucháče Rádia LM FM z tej strany Severian Kosovský, hlošuša ku vám dnes v četver už 10. verešňa 2026. roka. No i besiduju do vás priamo z Wrocławského studia LM FM. To audycja tri švíty, toto audycju počujete do hodiny 21.30, takže zapraszam na tot náš večer s Lemkivským radiom. Budu z vami do hodiny. Jak im ryuk 21.30, čerez 1,5 hodiny, fajnú muziku pohráme.

prvoty kontakt s novom vedením krajina, než to prepustil i Maďar. No ale až tak dobre toto odnosená nesúť. Kaj by ty kričal, či prešepotil,